Mladé rodze, listeného prochám, medzi v Alipapas a lakára fára stáh en gúpala vás leka badeh, med lízde fan tína fan rovizdáh.